koje sjedu kobu ima dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer, dičer,